Čo tak máme, tak cajte, ako treba s frišnými singlicami preletieť, pa ich zavrteť. 25 plus let so že skupaj The All American Rejects and a nice band is Oklahoma, aký prisotný vrsta cajzde, včasih bol, včasih mám, to kar je jasno. Frišno singlico majú zúne zdaj, Clothesline je naslov, ja, druhý singl sicer z nového albuma.